Tak s Bohom ostávajte, len v dobrom spomínajte. Za chvíľu mi to letí na Havaj. Kamaráti buďte, no dlhy si plaťte. Z letiska zdraví, váš Kamil Peteraj.

0: Počúvate Sky Radio.
1: Každý ví nejlíp, jak prej měl bych žít svůj život, jak mám být asertivní.